0: Hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.

0: Paní Špelcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
0: No totiž to je omyl. Jak? Z toho já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
0: Protože včera umřel v celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každého. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list a to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje úcta.
2: Já jsem to viděl. Já jsem to neviděl. To nevíte, scházelo. Ne, hradinko.
3: Já vím, že mrtvýho dělá.
1: Bože. Chudák, tak ten kukačka je mrtvý.
4: Toničku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
3: Vrátíš. Vatka. Zhrá.

0: Sluneční slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očmi se na tu věc jde podívat. Švagrová, no, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
2: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
2: Ale vy račte být tůze podobnej neboštíku mistrovi?
0: No, je to možné. Jaké ctíne mi, no?
2: Alois,
0: prosím vás. My jsme z dvojčat původně. Totiž dvojče jsem já. Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď jste mě splet v tom... Jak moc?
2: Co pak tam děláte, pánové?
3: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
4: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, pokorná, jen od skříně, prosím.

0: paní Špelcová, já vím, že nejsem vítaný host. Ale osud je osud. Nedá se nic dělat. Proto přijměte mou upřímnou soustrast.
1: Děkuji vám.
0: Ale pohřeb bude mít Špelec překrásný. Celá setina vyrukuje v parádě a za rakví mu ponesou na polštáři tu medaili. Škoda, že sám neuslyší čestnou salvu.

Tak navzá. Poslední má úcta. Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku a každej se nutí honem do smutku.

0: do trati hudba naposled zahraje, před barákem tě drbou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to napadne, poruší si lípu vere, na to takhle dopadne. Já bych do toho tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím prachtil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: A já, mě to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.

0: mi říká?
1: Víš, že se mi teď víc líbíš než jako můj muž?
0: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
1: Antoničko, ono ti to tak sluší.
0: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každému dělá exámot, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
2: Tomu. Ale ne, aby si zase v hospodě tento píš.
0: Ty myslíš jako likvér. Simpio, tohle můžeš říct, protože vím, to by to... Ani do huby, ne? Kde pak? Já vím, já bych dostal 3 měsíce, ne? Kde pak? Kam bych se dostal?

0: jsem se dostal do Ruska. V Prusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. Jde teda opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takový mraz. Krut, to se říká v Rusku, porádo mě nestrkej. Krut, ruský, víš, řekne to, jiný neřekne ti nic jinýho. Krut, taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, a k vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roku. 10 let v Polsku. Báječně jsme. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
1: Nejsi ty Rudolf Špelec? Je?
2: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jen si pak si pamatuješ na mě.
1: Jo,
2: pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
1: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
3: A jo?
1: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prošel, pan. Přešlo, parela to tego času, co myslím, že by ostatně raz prošel.
4: No je.
1: No. I jak čem panu prošel pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. Víš, čem povodilo prošel pana dobře.
3: A jak se máš, pojď?
1: Bardzo dobrze, proszę pana, ja nie mogę sobie skarżyć, bo ja zarobiłem sobie, proszę pana, w Warszawie tyle, że nie muszę do samej śmierci więcej pracować.
3: Prosimcie, inaś tak nie działasz nic.
1: Proszę pana, nie, ja już nie robię, bo ja sprzedawałem tam, proszę pana, choinki w Warszawie i później, proszę pana, w zimie lody.
3: Lody?
1: Tak.
3: Ty wiedzie.
1: Tak. No i co pan porabiał, proszę pana, niech pan mi coś po sobie opowiada.
3: O! My, když jsme byli u oběda, teta.
2: No to co věnci?
3: Já věnci tak už neměli.
2: No co proše pana, pan do mě po polsku nemluví?
3: Jak to? Co říkáš?
2: No proč nemluvíš polsky?
3: Kdo?
2: Ty?
3: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
2: Tak poslouchej, aby jsme se napili, ne?
1: Já.
2: Když jsme se zase sešli.
1: Pánové, kolik žena?
3: Liguere! Liguere!
1: No, zasluž.
3: Liguere!
1: Rudolfku, nepij to, budeš vidět, bude to tvá smrt.
3: Ale prosím tě, pořád smrt.
1: Pořád.
3: Aje.
1: No, teď by nic jiného nescházel, než aby si začal s cílem.
3: To je nápad.
1: Co?
3: Pojďte, Flintu.
1: Já popovažuji se.
3: No. Ale nezdravě, vej, pořád. Já něco řeknu.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
2: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
1: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
2: Tatí,
1: začal mladík.
2: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
1: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
2: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
1: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
3: Kdyby mi potřebenici dali oprátku na krk,
2: kdybych jako tam tedy kvůli tomu něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až se mne nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
1: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
2: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, kdo dostane trůn?
1: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
2: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
1: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.
4: Vojta vraky například, jako když byli u Masaryka, že jo? A on tam vyprávěl, když byli mladí, jak se prostě koupali ve vodě s vidrou. Oni se si koupali, když byla zamrzlá Vltava, a oni byli ožralí vidra a Vojta ve smokinku, tak z toho máne sašli nahoru na ten led, vysekali tam díru, že jo? A tam se vykoupali. Udělali každou zimu 2x. Ty 2 rošťáci. A vůbec se nenastydl, tak vidra pak nemohl chodit, pač měl ten revma z toho, ale to jde nic. A on o tom vyprávěl starýho pána a tam říkal, jak šli jednou podle Beronky, a jak byla zima, a jak prostě si řekl, že se vykoupají, tak tam skočili do ty Beronky, ono mrzlo, a si tam jako vykoupali a říkal, ale my vylezli ven, a my vám měli pytlíky jako rohy, jako rohy. A teď bylo mrtvý ticho. To je anekdota, patrně. On tady se nahnul takhle. K tomu vidrovi říkal, sokro, jsem šel do hůna. Já jsem měl říct sáčky, viď? A on je roztomilej. On jednou seděl a přemýšlel, to ještě byla před dětský dům, byla nahoře kavárna. 5 kroků od divadla. On přemýšlel, co bude celý odpoledne dělat, že večer hraje. A tak jsem si dal šampaňský, člověče, ono ti mě tak zachutnalo. Víš, já jsem si ho tam sám vypil, chlazený bylo. Tak povídám, no, dejte mě ještě jedno. Tak jsem ti tam ulomil ty 2 šampaňské lahve a říkám si, tak a půjdu pomalu do divadla. Zrovna lidi vycházeli z toho odpoledního představení. Já ti potkám kohouta rozčilenýho. A on na mě má, co blázni, když si odpoledne hrál. Já ti člověče odpoledne hrál, proto já nevěděl, co s tím odpoledne mám dělat. A to mě vyprávěl. A jednou mě vyprávěl, jak si koupil automobil, a to měl ty děti malý. Ještě to už je moc dlouho, také 30 let. A člověče, tak jsem chtěl do Poděbrad. Naložil jsem děti, přijdu k Národnímu divadlu a říkám si, hrome, já nemám papíry. No to víš, byl jsem nový řidič. No a lidi mě zastavil někde, tak jsem to povrátil, jel jsem do toho podol a vzal jsem si ty papíry a jedu. No, tak jsem ten čas chtěl dohodit. A jedu tadyhle před tunelem, ta tramvaj, víš, ona jde pomalu pod tím sanatoriem, tak já si také nadjedu, sezlo po levé straně. Když z toho tunelu ti vyjede tramvaj, to já neviděl, kam tak mezi ně, ono je to uši. Já jsem to rozsaloval, oni mi to zmáčkli, já nemohu ven. A jebám, no a co se stalo? Vůbec nic, řeče, ani škrám, děti jsou v nemocnici. Má zvláštní myšlení. A jednou jsem hrál s ním ve filmu Kocourkově a on mu hrál starostu. Já jsem hrál takovýho podvodníka, který v tom, pak se tam se takovým pahitlerem, tak to bylo takový, od Poláčka to bylo ode mě. A
5: On tam byl postavený venku náměstí a on seděl v kočáru. No, když se to připravovalo, byl tam ten kočár a dva koně a koči. On tam seděl, já jsem se s ním povídal. On byl, pojď nahoru si sednout tady, dáme si deku, no je trošku vítr, tak jsme si sedli, dali jsme deku a on povídá tomu kočimu, jeďte trošku tady kolem. A tak jsme seděli a povídali a ten kočí vždycky chtěl otočit a on říkal, jeďte do tomu na tu silnici. No my jsme vám dojeli, nevím až, jak se jmenuje tam ta vesnice. Lidi se stavěli, my jsme byli nalíčeni. Já byl v uniformě. No jo, ale oni nás tam hledali mezi tím, víte. A tak potom to ten otočil, já jsem říkal, ale čeče, tam už to bude hotové. Ale lidi to poví, co s tím serou. No tak jsme pak přijeli pozdě všem. A on říkal, to nevadí, ale hezká projížďka to bylo. To by nás nikdy nenapadlo.
0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
6: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co ry...
7: No, vy zprostáku.
6: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
7: Tak přijď, jo.
6: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce, halo, 3 minuty, vaříte se dál? No, ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích, zvedla tam telefon a pravila, tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karli, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Jo, počkej, Karli, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karli. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já ti nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karli, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, vy? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že ti nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun. No, A člověk neví za co, veď? No. Tak pákarli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pákarli, pákarli.
8: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem. Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tinička vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jinička a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jinička dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiniček, tak tě Bůh.

0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím, nevím,
0: to vidím, to vidím.
1: Totiž jedu, samozřejmě, já jím, jo.
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti a la pomodoro, belfa, ezete, sír, ráno, Chianti, rufino, stravechi, jo. No, dostanu to ve slovanském domě.
0: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
1: Tak mluvte.
2: Signorina.
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: Ne s váma, já
1: nevím. Bene, bene, omluv jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
1: Chianti, 13 let starý.
0: Dobrý, dobrý. Kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 15 let, myslím.
0: 15?
1: Jo, lir tedy, lir.
0: No, můžete se pomát.
1: Jak to?
0: Víš, za to jsou dva svetry.
1: Ha! Mě na spagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Bys vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Zťáky už jsou stejně z módy.
3: Jo.
0: No, ale co já se rozčímu, to je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: No, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Venku.
1: To venku?
0: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo. No, tak, abych vám to... vám to vysvětlila,
1: no.
0: Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on, jo? Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
1: Ano, já tomu rozumím.
0: Kouká po mně, jo?
1: Jo?
0: A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte, já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou a jak jsou drzí, já bych skoro řekla, že Italové po mně šíl. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šíl. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si novému kusíček, arrivederci.
0: Jo.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: No, ještě
0: mi chtěla něco... Jo, ano, tak, hledajte, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem,
1: jo.
0: Jo, a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další, jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák,
1: jo.
0: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle. Tak já vystoupím, jdu v hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý bych chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
1: O co?
0: Ale no tak,
1: moc a nás. No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: No o co?
0: Maria, je to možný? No, vy ho nejste Ital, že?
1: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
0: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
0: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A Má krásný zuby. Možná, já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tá zabije, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
1: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, lepší. Malej,
0: to se taky říct nedá.
1: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? A já to s ním vyřídím, jo?
0: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. Je to ještě chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
0: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, ale vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála. No, tak s takovým jako příslibem, jo?
0: Ale
1: no, usmála jste se.
0: Usmála jsem se, no.
1: No, a on čekal pořád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenka

papil in mizera. Frýzer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti to přeje, ondula si zvoleje. Na barví ti z lásky tvář i vlásky, jak

0: oslava,
1: pak je týden do zlata
0: a potom flešata. Holka, vem si frizéra.
1: Frizéra?
0: Třeba byl i mizéra.

0: barví z lásky tvář tím lásky.
1: Jak to dneska v módě je?
2: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnícím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
4: Kus.
2: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
3: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
2: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
5: Lili. Co máš?
6: Lilia Tvarohová.
5: Já jsem tady.
2: Vítám vás. Vítám vás, nejsledečný. Můžete si klidně vzít brejnat, mě to nevadí.
6: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
2: Co?
6: Jedno mínus.
2: A tak. Pardon, dovolíte. Dovolíte, abych...
6: Já vám dovolím všechno.
2: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
6: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
2: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
6: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla provdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
2: Nebyl to ten pravý?
6: Ne, dost bohatý.
2: Nože, stejčno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
6: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
2: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
6: Ne, u nás jsem nehrála.
2: Tedy u nich?
6: Jo, u nich jsem hrála.
2: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
6: Biliár? No to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Tágařství.
2: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
6: Ano, ano, prosím, prosím.
2: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
6: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
2: Vy sama?
6: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslíš, ne?
2: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím,
6: ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl.
2: No nevadí, tak to necháme na Inzi.
6: Ne, ne, ne, Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
4: Ano, no.
6: Tak jsme v lese.
4: Prosím vás.
6: Jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne.
4: Aha.
6: Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův. Dáme. Cítíte to?
4: Co? Nevějte tomu, prosím.
6: Sedí kdo?
4: Vodník.
6: Tam sedím já.
4: Tak vy.
6: A jen tak v košilce.
4: Abyste se nám nenastydla.
6: Já jsem utekla z ústavu. Ale... Z internátu, dívčího. Rozumíte, no?
4: Ano, ano, ano.
6: Takže já jsem jenom v té košilce.
4: Ne, pro boha. Ne. To není ani vhodné. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
6: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
4: Nechte to, chci vidět umění.
6: Ne do cukavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká, slečno. Jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
4: jo.
6: Jen se takhle koukám
4: jo.
6: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvab tý role. Očima.
4: No, snažím se to pochopit, no ale nevím, pokračujte.
6: Tak to zase klečíte. Dvě pauzy jo. A on říká, slečno, první ano. Láska je tak báječná. A já zase takhle...
4: To je milovník, to bychom potřebovali.
6: Já zase takhle, jo, nic neříkám,
4: jo.
6: Zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom očima, já furt nečím, tak?
4: A řekněte vy vůbec nic?
6: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. On je dobrý. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. Rozuměl, víte? No.
4: Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli
6: bych se tak být trochu hopem? Jo, pane, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem, já nemůžu od toho krásného partnera. Ten má to vrchol svý role. No, on se někde se... On takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově, jako kokr španěl na bažák. Víte? Takže takhle. A říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se do hrudu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
4: Co je?
6: Tam je jako hráz, víte. Tamhle jo, kde se vzal, tu se vzal.
4: Hajnej.
6: Ale ne, nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej, odpornej chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role, on se jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner, rozumíte? Já. Takhle popadne, takhle protáhne, utáhne vás, ukrajina, Afrika! Ty, uličníku, ty budeš svádět holky z internátu a nabízet jim neklíčeným cukrátka! Báječně prožil, chápe, vy jste se vržil, ovšem, no a teď ale ten partner, takhle znovu říká, ty budeš svádět i tu tam nezkušenou dívčinu, no, kumelu, jako
4: patku. Ty to zlovo, to je, milý, prosím tě, uchlíš
3: se, on tady, pan ředitel, když vidím malou holku, tak neví, co se s ním děje. Co, blbnete? Ne, ne, to stačí. Stačí, co by mě, vemte papír, hoďte ho do mašiny a píšte.
6: Ale pane ředitel, to není konec, ještě.
3: Ne, ne, to stačí. Píšte. Píšte, návrh smlouvy o angažmá.
6: Ježišmarja. Karle, už no. By mě, pane řidiči, chcete angažovat? To je jen tak?
3: Ne, vás nikdy. No vy si klidně mečte dál, no ale toho vašeho partnera, milovníka, budu ho rodiny. Potřebuju Franzka, máme ho.
6: Karle. A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

vázala, s každým tančila, s každým jančila, s každým klukem se škádlit nepřestala. V jednom měsíci všichni chasníci byli s mladou paň mámou v ústem spojení, nejen starosta, mladý pakosta, teď už všichni byli nadšení.

0: Alfrede? Alfrede, mně se stalo něco strašného.
1: No to je strašné.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
1: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
1: Co?
0: No.
1: A kolik?
0: 200.
1: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
1: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
1: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
1: No, no. Pak se ale všem
0: ale
1: není
0: už. No a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
1: Asi.
0: Asi, no.
1: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
1: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Mě to mrzí víc než tebe.
1: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
1: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
1: No, to bys nám ty věstovky vrátili, vy, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
1: V čem?
0: Co v čem?
1: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
1: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... Hele, kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
1: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
1: No.
0: Za noha.
1: No to no.
0: No to bys ovšem takhle nevyváděl, víš?
1: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víš?
1: No ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipný.
1: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak vytíraj do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč. No, to je ten rozdíl mezi
0: no. Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmíň, na tvým místě bych radši mlčela.
1: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
1: To já neříkám.
0: No, tak.
1: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale
0: poslouš, no tak ono by se nemuselo chodit tak
1: daleko,
0: že? Já
1: jsem zvědav, no prosím, například.
0: No například?
1: No například?
0: Například, před týdnem se nechal v restauraci no, zapalovat.
1: Naštěstí tvůj.
0: Z prosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
1: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky včuru ti povídám.
0: Ale pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát auták.
1: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
0: Ovšem, nezamčenej.
1: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
0: koukám. To snad stačí, ne?
1: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták,

0: To jsou dneska peníze 200. Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na v jakékoliv velikosti. A pěkně v prýhlavuči, co?
1: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
0: Co chceš dělat?
1: Počkej.
0: Co chceš dělat?
1: Počkej, to budeš koukat.
0: Počkej, neotvíjte ten nábytek, nikdo se zničí.
1: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
0: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
1: No to je náramek od mojí maminky.
0: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. To... Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
1: Klidně ho.
0: Je to sem.
1: Mně je to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
0: Prosím.
1: Klidně ho střelím.
0: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
1: Ježišmarja, kde je ten náramek?
0: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
1: Prosím, tohle tady,
0: no, tak mě houkáš.
1: No tak mě houkáš.
0: To jsem teda
1: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
0: Jaká portmonka?
1: No jaká portmonka, no. No, a v ní jsou ty 200, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
0: No to vidím.
1: No.
0: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohleto v tomhle tomu, ty o tom vůbec nevíš.
1: No. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
0: Co?
1: Co?
0: Co jsi to řekl?
1: Nic.
0: Že se nic nestalo?
1: No tak to. No,
0: a to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím,
0: ne. Budeš. Já totiž... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous noc. Nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic. Já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
1: Kvůli tomu pláčeš. Portmonku i s penězma. No, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: Počkej. No, prosím, 120 korun slib. Přičem si dáváš peníze? No. Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: Ty jsi tak hodný. Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč? Říkám, to se může stát každému.
0: No,
1: to bylo
0: 200. No,
1: agresivně, anebo? No tak 200 korun to jsou peníze, ale jak se říká, život dal, život vzal. Horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: by? No.
0: Alfrede, mě to svědět strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulý týden najít občanský průkaz.
0: Jo, no,
1: hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci. Vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčený.
1: No, víš, co by to bylo, bratu, 40 tisíc. Takže 200 korun proti tomu. Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.

0: já a že... Prosím tě, copak jsem primitiv.
1: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
0: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
1: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
0: No, prosím.
1: Ano. Totiž budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
0: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
1: Já?
0: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co?
2: Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utři si slzíčky, usměj se, dej mě pusinku, no a je to. Co je?
1: Ty to děláš schválně.
2: Já? Proč?
1: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
2: Ježiši.
1: Ano, chceš udělat, jak jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala, jo, jako sociálparazit.
0: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
1: Nic. Už o to vůbec nemluv.
0: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
1: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhle tom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
0: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít. Sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím.
3: Tak jedu.
1: No, než takhle, tak to si radši jdi.
0: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
1: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řek?
0: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím, já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život, že jo?
1: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
0: Do hospody. Na pivo.
1: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
0: Evo, Miško.
1: S tímhle.
0: Evo, podívej se, co jsem našel.
1: Ježiš, to není
0: pod kostem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
1: No tak, Alfred, tak. No tak.
0: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
1: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
0: Teátr já?
1: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to, jakmile jde o peníze.

Můj táta byl slavnej řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s údou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: balíčku, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se zeptám. Já se radši zeptám. Já se zavolám. Hned se to dozvím. Dáš jedna. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A, jo, jestli ho nemám zasklanýho, to teda nemám. Někdo odemká. Někdo odemká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
1: Nepomůžeš. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Já to přihodím. Bože, nikam je to.
0: Komu to si děl? Ty jsi ho vylákal, Freddy.
2: Co?
0: To Karlínku.
2: Tak moment, co to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady.
2: Já bych si říkal, Freddy, co tady, já. Zlázni.
0: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
2: No, možná, když já se nedívám, já nevidím.
0: No, to nevadí. Počkej, lžičkou druhou.
2: Jaký pan mě připravila, lžička připravila. Pořád si nepokudu, ale bych ho něco.
0: Já mám nápad, Karinku, já mám nápad. No. My půjdeme na večeři.
2: Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se z dívečky.
0: Ale já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
2: Dáme si šampaňský.
0: Šampus, ne.
2: Prosím.
0: Já jsem chtěla malovat. A oni povídali. Tak jsem to
2: přemýšlela. Proto ty jsi mě. Nic. Žádný játýrka. Žádný. No. No tohle snad není.
0: No to je ne.
2: Tohle snad není možný.
0: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky tvoje, kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, dej.
2: Ty jsi zalévala vermutem?
0: No dovol, jak by se tam...
2: Já z toho cítím
0: vermut.
2: Tyhle chodí se vlašský salát. Tamhle přeciní vyholenej kaktus, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
2: Co je tohleto?
0: No co by to byla pánev?
2: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem
2: chtěla
0: původně asi dělat
2: hlupatýk na vylky. A co ty flašky tady? Že je plno flašek?
0: Je hodně.
2: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
2: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: Ne, to, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
2: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neupím vládaných. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
0: Jo?
2: Mohl jsem. Dozla jsem tak starý, že bych nemohl.
0: Ale ne, Karlí.
2: Na předschodu vidlela krásná operní pěvkyně.
0: Jo.
2: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstala. A já ne, ne, paní ne. Já báhno, báhno, báhno.
0: Karlí, já bych to taky malinko.
2: Ježiši, Maria Myšle.
0: Jaký Myšle?
2: Žádný Myšle. Ale moje šandy, zapršený v šunkofletkách. Co to má znamená tohleto?
0: Já nevím. Vy třeba moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofletky vaří.
2: A právě proto. Protože šunkofletky se pečou. Já ti od souru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofletky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
0: No dovol, tedy já ti řeknu, já pod první
3: No dnes jsem umazávala vidně čárku po čárce.
2: Tady žádný čárky nevidím.
3: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
2: Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
3: To ti klidně můžu říct.
2: A to mě řekni, to je zajímavé.
3: To ti řeknu. A to ti bude zajímat. Tak, Fado! No, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy. Kroupy.
2: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
3: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrzl ten. No jo, si ho pořádný. Ale prosím tebe, fox terrier.
2: No a co má být?
3: Je tě málo.
2: Kdo mě rozšlapal, bačkovi skoro odpočíš se. Říkáš, že to byly holky.
3: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníkatá.
2: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody jaký navíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
3: Nejdřív zeštíhnu. A já ti to teda řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
2: Sama, takhle to. Kolik jí bylo? Taníři.
3: Povídám svátek.
2: Pardon, svátek, já už ani nepozumím. Počkej, svátek?
3: No, svátek.
2: Svatá Anna, hladno z rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
3: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
2: No, tak vidíš.
3: A Věra vošmejcová, já tam holky. Prosím vás, holky, já to tady mám uklízením. Já
2: to tady nepovídej, to tady ani nepovídej. Ty což, aby mě to, děti. Tohle, kolik já jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
3: No.
2: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuju ty tyhle ty, abys sem tahla tyhle ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, když se říkala, nevečka, já to ani nechtěl říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já jsem to
3: zvukala. A víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím.
2: Protože tě každý utáhne navařenou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
3: To ne.
2: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec, já vládní, nic neužil, jenom ty procedury, mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Pátka zabedněna, jsme se rozptilovali dámu. To jsem z toho, to jsou lázně.
3: S jakou dámou?
2: Naša chodní.
3: Tak podívej se. Co jsme si to smasli, jo? Ty jsi se po večerech rozstyloval s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyjmeš.
2: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že najdu ten půjčo. To rozumíte mi. Co
3: no, co by to bylo? Cvíkr.
2: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
3: To není tvůj?
2: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám monogramy. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvikr?
3: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zeslám zrak, koukám.
2: Rolínko, hele, nasad si ten cvikr.
3: Dobře, to já odnosím pořád, když bych...
2: Obráceně.
3: Ale vidím i tak.
2: Na se ti cvíkr. Tady mi někde.
3: Komisele.
2: Bez přípravy, jsme přemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkrem a čteme. Raz, dva, jedeme.
3: Tupy, tupy z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelíku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
2: A ještě kousek.
3: A povídá. To má ne, to má ne. Snad se ti nic nestane.
2: Tak. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si zkoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší.
3: Já vím.
2: Agáta Christie. Tohle to je konec. ty jsi mi budeš učit dělat pitom, teda to všecko, ty myslíš, že jsem v kuchyni, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christie od našeho klasíka milovaného.
0: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
2: To je konec, já vím, co udělám, já si vezmu pěkně svý věcí, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
0: Já jsem teď tak bezmocná, v tom mě nemůžeš dýchat, když nevidím.
3: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsvěť.
2: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, těch ti z toho lepšího můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mě říkal, abych si tě nebral.
0: Nebral, říkal, jo.
2: Ty zase nic neměli. Ne. Fudr nestavěný barák, pak se ti zjistil, že to byl strejčkův. A já jsem si měl vzít, tak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
0: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
2: Co máš ležího, duše s dietou.
3: Taky špatně stvá.
2: Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
3: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
2: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
3: To já jsem ale neřekla, to si řekl ty. To si řekl.
2: Já ti něco povím, ať už je to jak chce. Mě všecky ženský můžou být ukradené.
3: Správně.
2: I Melanie Babická mě může ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
3: Jaká Julinka?
2: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Lbe jako ty slepice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková, pane inženýre.
3: A budu povídat, pane inženýre.
2: No, pane, poznáš, co je kdo, prosím tě.
3: Bohně.
2: Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bivuje s kancem.
3: Zářený. A který vás si z nich myslela?
2: Oba.
0: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
3: Už to ty nepochopíš, páčná, já pracuju hlavně.
2: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
3: To nepochopím,
2: protože já nemám vzdělání.
3: Já
2: jsem celý den úškovku, já jsem taková kukina, takže to nepochopím, to je to tvý šmárání. To nemůžu pochopit, no, to já nepochopím. Přijďte večer, nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já. Já to nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
3: Kdo to psal?
2: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. No. Tak na, vezmi si ty svý pustý brejničky a podívej se.
3: Já nevím.
2: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
3: Já.
0: Ano, já.
3: Já? Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
2: Ale konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
0: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohle toho všeho mám až na krk.
2: Ještě přič.
0: Jen si ty k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
2: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
0: Sama, ano.
2: Ty mě posíláš tatínkovi?
0: Ano.
2: Mimo tatínkovi?
0: Mimo tatínkovi.
2: Koukej mi, že už je 14 dní mimo pravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
0: Mě nedojmeš. Vem si svý saky.
3: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
2: A co ta tatíková historická skříň?
3: Historická, jo.
0: To si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň.
2: Neurážím.
0: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
3: Jo, jaký červotoč.
4: Dobrý den.
2: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
4: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
2: Co říkáme?
4: Aluminiový klíček, vypad mi.
2: Hliníkový klíček?
4: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
2: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně, teplejc, nashledanou.
2: Rozumíš tomu? Co už dneska si ty lidi nedovolej víc?
3: My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skříň.
5: To a smrkaj, kdo se hrabe

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Služby města Veselí nad Moravou mají nově k dispozici plně elektrické užitkové vozidlo. Elektromobil je vybavený sklápěcí korbou, takže usnadní převoz sypkých materiálů, trávy nebo větví. Díky elektrickému pohonu je jeho provoz tichý a nevznikají při něm lokální emise. Vozidlo stálo více než 1 000 000 korun, přičemž zhruba 40% nákladů pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Co za to šupoce, za tu stodolu a

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Od 13. července až do 11. prosince bude kvůli uzavírce silnice v obci Syrovín přesunutá stejnojmenná autobusová zastávka. Týká se to linek 933 a 934. Nově budou autobusy zastavovat na okraji obce ve směru na Těmice. Zastávka se posune přibližně o 600 metrů od svého původního místa.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravě bude letos ovoce výrazně méně. Jarní mrazy zasáhly sady napříč Českem a podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského letos ovocnáři sklidí zhruba jen polovinu loňské úrody. Největší ztráty se týkají jablek, slabší bude také úroda meruněk, broskví či třešní. Naopak o něco lépe mrazy zvládly švestky, višně a rybíz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

za lesami, za gurami, za dolinami. Hej!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Střecha zámku v Miloticích projde velkou obnovou, opravy začnou na konci července a potrvají 3 roky. Dobrou zprávou ale je, že zámek zůstane po celou dobu otevřený a návštěvníci se dovnitř do parku dostanou. Práce budou postupovat po částech, takže v lešení bude vždy jen jedna strana budovy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Služby města Veselí nad Moravou mají nově k dispozici plně elektrické užitkové vozidlo. Elektromobil je vybavený sklápěcí korbou, takže usnadní převoz sypkých materiálů, trávy nebo větví. Díky elektrickému pohonu je jeho provoz tichý a nevznikají při něm lokální emise. Vozidlo stálo více než 1 000 000 korun, přičemž zhruba 40% nákladů pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Od 13. července až do 11. prosince bude kvůli uzavírce silnice v obci Syrovín přesunutá stejnojmenná autobusová zastávka. Týká se to linek 933 a 934. Nově budou autobusy zastavovat na okraji obce ve směru na Těmice. Zastávka se posune přibližně o 600 metrů od svého původního místa.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: I poslechu zahraje skupina Cider ze Šarnic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravě bude letos ovoce výrazně méně. Jarní mrazy zasáhly sady napříč Českem a podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského letos ovocnáři sklidí zhruba jen polovinu loňské úrody. Největší ztráty se týkají jablek, slabší bude také úroda meruněk, broskví či třešní. Naopak o něco lépe mrazy zvládly švestky, višně a rybíz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, očekáváme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: Bzenec chystá vyčištění koryta Syrovinky. Povodí Moravy už zahájilo projektové práce. Samotné čištění, které naposledy proběhlo zhruba před 20 lety, by se podle plánu mohlo uskutečnit v příštím roce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Později večer budou ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Ostrožská jezera nejsou jen oblíbeným místem pro letní výlety, ale především významným zdrojem pitné vody pro většinu obyvatel Uherskohradišťska. Město proto připomíná, že na většině vodních ploch platí zákaz koupání, vodních sportů, táboření i vjezdu motorových vozidel. Ke koupání je určeno pouze přírodní koupaliště Albatros.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Později večer budou ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Bratcov plánuje další rozvoj bydlení a připravuje nové stavební parcely i bytový dům. Město koupilo téměř 8000 metrů čtverečních pozemků, kde by v budoucnu mohlo vzniknout zhruba 10 až 12 rodinných domů. V plánu je také druhá etapa výstavby v ulici Josefa Somra s přibližně 20 stavebními parcelami a nový bytový dům s 12 byty.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Později večer budou ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: V Uherském Hradišti vrcholí stavba nového zimního stadionu. Dělníci dokončují zateplení budovy, interiéry i technologie chlazení ledových ploch a podle stavbařů nic nenasvědčuje tomu, že by se otevření mělo zpozdit. Moderní hala nabídne dvě kluziště, zázemí pro sportovce, ubytování i tribunu pro 500 diváků.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Později večer budou ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Já jsem dobrý, že mám zlu. Já jsem dobrý, že mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: Bzenec chystá vyčištění koryta Syrovinky. Povodí Moravy už zahájilo projektové práce. Samotné čištění, které naposledy proběhlo zhruba před 20 lety, by se podle plánu mohlo uskutečnit v příštím roce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Později večer budou ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklorní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Ostrožská jezera nejsou jen oblíbeným místem pro letní výlety, ale především významným zdrojem pitné vody pro většinu obyvatel Uherskohradišťska. Město proto připomíná, že na většině vodních ploch platí zákaz koupání, vodních sportů, táboření i vjezdu motorových vozidel. Ke koupání je určeno pouze přírodní koupaliště Albatros.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne postupně většinou skoro zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Později večer budou ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zase.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malučiška za mnú drež. Rež, rež, rež, drobňučka,

Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

0: posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Přivítáme potleskem Jirku Sováka.
2: Krásný dobrý večer, přátelé. No, úplně jste se pozval, abych něco humorného povyprávěl. Já jsem těch zážitků měl opravdu hodně. Na jeden vzpomínám, to jsme někam letěli s Láďou Menšíkem letadlem. No a jak jsme čekali na to letadílko, já jsem dostal strašný hlad. Tak jsem šel a v takém obchůdku jsem si koupil 20 deka vlašského salátu. No, ta tetička mi to dala do takého papíru, který jsem si dal nahoru do kabely a šli jsme s Láďou do letadla. Posadili jsme se a já se dívám, že ten vlašský salát mi začíná nějak rozpadat. Tak jsem ho vzal a celý obsah jsem takto vlil do takového igelitového sáčku, který tam je připravený na to, kdyby se vám chtělo v letadle blít. No, teď jsme vyletěli ještě, řeknu, že v té době už jsme byli s Láďou dost známí herci, tak po nás všichni tak pokukovali. Najednou Láďa říká, Jirko, já jsem nějaký hladnej, nedal bys mi trošku toho vlastního salátu? Já jsem vzal ten sáček na to blidí a s ložičkou jsem ho Láďovi podal. Láďa se do toho obsahu pustil, přátelé, co vám mám říkat. Do 5 minut byly všechny sáčky nabití plné. Jak už tady bylo řečeno, jsem v důchodě a taky jsem měl takovou rozvahu, jaký je rozdíl mezi švýcarským, francouzským a naším důchodcem. Švýcarský důchodce ráno stane, posnídá a jde za zábavou. Francouzský důchodce taky po ránu si dá třeba kuřátku nebo něco a jde na procházku. No a náš důchodce jako já ráno stanu, dám si švýcarský acilpirín, zeberu si francouzský hole a jdu do práce.
1: No a už přichází další důchodci, známý nám Felix Holzmann. Za míčku, dobrý večer, přáteli. Taky si bavili tří chlapí v hospodě, kdo má pitomnější ženskou. Jeden říká, člověče, já mám tak blou bábu. Minule mi namazala do práce chleba s máslem a dala to opačnou stranou k sobě. Moje říká, no moje, když mi dává do práce salám, tak vždycky ho voloupí a místo salámu mezi chleba dá tý šlupky. A třetí říká, chlapi, to vůbec nic není, já mám tak pitomou ženskou. Minulý týden jsem mi koupil novou lednici a ta kráva pořád pere v rukách. Důchodce si zajdeme na Slovensko. Pán Josef Kroner.
3: Dobrý večer. Knižovi se narodilo děcko. Utekal do porodnice, však byl špinavý v monterkách, nechceli ho tam pustit. A tak kričí na Agnešu do prvého patra. Agneša, pověz mi, kolko to děcko merí. Ty 50 centimetrů, že kolko to děcko váží, že 4 kila, že Agneša, prosím tě, na koho se to děcko podobá, ale že ty ho nepoznáš. Potkala Silvia, taká mladá robka. Tak je Agnešu takovou starou robku a ta Agneša zapýta, Silvinka moja, ako to robíš, že jsi taková veselá? A říká, teta, já vedu ten bohatý erotický život. My když si s mojím lahneme do postele, já si sdělám gatečky, dám jich mojemu na hlavu, chodím veselá. Agneša došla domů, rozeslala postel. Její starý Ignác došel. Tak si spolem lahli. Ona se začíná soukat, že si jíba ty bombardě. Tlmiče lásky. Tak si zdělala a fúkla to Ignácovi na nos. On jenom tak popotahou, vyletěl z postele, zařval, Agneša rožní a podaj mě flintu, vletěl jsem v kost. Malý Jožínko sa ráno pýta starej mami. Stará mama, vy jste včera ze starý otcem někého v ložnici zabili, že? Jožínko, že ako si na to prišiel? A že ty si vravela starému otcovi, že neho na pokoji, ten už stejně nestane.
4: Ještě pozvu jednoho Slováka, myslím, že je také hodně populární v této době určitě, Vlado Mečiar.
5: Dobrý večer, přátelé. Všetky vás srdečně zdraví. Víte, nebojte se, já se tak lehko nevzdám, protože mám důkazy, že Česi tam hodně Slovákům toho pobrali. Já vím, mám důkaz z historických pramenů, že takové Václavské náměstí bylo dřív Janošíkovo náměstí. A já mám už to bojování v krvi. Nebo aj můj starý otec, on byl za války velkým partizánem. On seděl na skale, tam byl gulomet, také velký gulemel. Mal můj starý otec. Číhal a střílal letadla. Počas celé vojny těch letadel zestřelil 60. Z toho byly aj dvě německé.
4: Jatkovičiar!
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Milé děti, jednou se z ničeho nic rozhodl vlk sežrat babičku. Že jo, tak nastartoval kolo a jel přes lec jí sežrat. Potkala ho karkulka, zhodila ho z kola, rozlámala mu to kolo, zmlátila ho jako psa. Vlk jel domů, celou noc kolo svazoval a na druhý den jel znovu sežrat babičku. Zase ho potkala karkulka, zase ho zmlátila, rozlámala mu kolo. Svazoval. A na třetí den se mu podařilo ten les projet. Otevřel dveře a přátelé, no tak Mírnix, Týrnix, babičku slupl. Lehl se místo ní do postela a čeká. Přišla karkulka a ode dveří už křičí, babičko, od čeho máš tak červený oči? No říká, od té doby, co svazuju kolo, ty krávo. Přeji vám dětičky krásnou dobrou noc a nech vás fialová kráva Milka straší zelou noc.
4: Tak to byl přídavek hraní Lučka Svobody. No a už přichází můj poslední host, můj oblíbenec Jarda Štyrco. Nazdar, přátelé. Jako starý nímolot, halalí. Vám teď řeknu poučku, jak zastřelit jelena. Potřebujete pušku, náboje a příručku, jak zastřelit jelena. Sedíte pěkně, len přijde, vy otevřete příručku a podle ní ho písnete. Teď vám řeknu, jak zastřelit medvěda. Potřebujete pušku, náboje, kámen, dvě esa, špendlík a příručku, jak zastřelit jelena. Sedíte na posezu, přijde medvěd. Vy po něm praštíte kamenem, medvěd se strašně naštve a začne za vás šplhat na ten posez. Vy šplhá nahoru, píchnete špendlíkem do voka. On zakřičí, Hergot voko. Vy řeknete, mám dvě esa. On řekne, to jsem z toho jelen. Vy otevřete příručku, jak zastřelit jelena a podle něho píchnete.
6: Moji milí, a to je všechno, co jsem si pro vás připravil. Věřím, že jak mě s váma, tak vám se mnou bylo dobře a veselo. Mějte se pěkně a zase někdy naschledanou.

0: majore, stop.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
2: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja. Ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co jsem tahal té naší blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Jde, počkejte, jo. Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, děkuji. Tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak, tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to vyřízený. Takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokšálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: O jo. Věc,
3: ano.
1: Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou čupkou.
3: Jo. Ano, tak. Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší žovky.
3: Jo, tak, žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom, jak těživo, neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment, dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysokej, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysokej, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolej. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když byste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat,
3: no.
1: Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím, jak, na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my
1: jo,
3: jsme no, tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to no, není problém. Takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo?
3: Jo.
1: Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne. Helejte, takhle.
1: Jo.
3: No. když nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale teď i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
0: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy jste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
4: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co bytě.
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
4: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brogu, a kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
5: Rádio Jih, cymbálka.
6: Gramlavy, paprče máš příkreslení, že je haňba se na to podívat. Pravdy slečna, učitelka Franskový Pagáčovým. A z přírodopisu máš baňu jak 100 dolů. Zavřeli knihu hříchů, rozhledli se po třídě a optali se. Který z vás mě může povědět, jaké známe živly? Ani šabla z pochví by tak rychlo nevyletěla, jak Franskova ruka. Vyšponoval se jak lineál a vyhrkl. Sím, vodu, oheň a víno. Prosím tě, Francku, co to vykládáš, jak došel jsi na víno? Sím, já jsem na to nedošel, ale naši stařenka. Když jednou načapali stařečka ve sklepě na víne, to jsem čul, jak vybřeskli. Už je ten starý kotrmelec zase i ve svém živlu. Slečna učitelka najprv vyvalili oči, potom jim zaškubalo v kůtkoch a honem, co si hledali v šuplati. Na tuto příhodu, kterou jednou stařeček vyprávěli ve mlíně, si vzpomněli mlinář Můčka, když došli k pagáčům pro patróny. Sotva pozdravili, najednou se jeden z živlů přihlásil o slovo. Hrom z čista jasna, až se chalupa v základu zatřásla. A než se nadáli, první krapy už pléskali na okenní tabulky. Za pár minut lělo jak z lajty a nastala taká hrůza, že se křižovali nejenom blesky, ale aj stařeček. Ještě se nedostali ani na ale zbav nás ode zlého, hrom bacil do topola za 100 dolů.
7: Děcka se zgrčili pod halenou na peci a stareček přidali k modlení do tempa. Když šváca druhý hrom do zvoničky, před chalupu a štabulky v okná zařínčali, vykříkli.
6: Herdek, děcka, modlíte se také, já to sám neutáhnu.
7: Za chvilku se černé mračnisko převalilo přes dědinu a mezi Antonínkem a Javořinou už jenom dořmívalo. Stareček vyšli před chalupu a napůkli se, jak kdyby vyhráli bitvu. Když uhledli mlináře, jak se uščůřili, zavrčali.
6: Co sa hýhůzňáš, jak puklí pecen? A je tak mě napadlo,
7: vymluvali sa můčka,
6: jakú má pambu s náma patáliu. Jeden chce, aby pršalo, a druhý zase, aby bylo sucho. To si vzpomínám, v jedné dědině na kopanicách bylo furt sucho, jak na Sahaře, a tož pámbiček vyhověl jenom jednému přání a popršalo. Ale jak? Do týdňa byla dědina zatopená a včera se všetci modlili, aby už přestal. Jenom jeden člověk byl celkem spokojený, náčelník hasičů. Seděl na střeše zbrojnice a pochvaloval si.
8: Rumuci, to je vody, to by se hasilo.
6: No, máš pravdu, potvrdil stareček, tak to v životě chodí. No ale když vzpomněl z toho náčelníka, byl jsem se v nedělu podívat na cvičení těch požárníků, jak se příklad říká. To jsou jinší šohy, jak jsme byli my. Motorová stříkačka, špígl, nikl, žebříky 20 metrů dlouhé, to je jinší robota, to se hasí. My jsme pumpovali rukama a hadicu nám z růže létali žaby aj z rákosin. A když to začalo hořat, už to aj zhořalo. Tenkrát byl naším náčelníkem šéf Ignác Strča. Jak metůd knutel zatrůvil trobe, Strčovi se začali cepat ruky aj s nohama, překotil pong s verpánkem, hnedka byly floky v máce na šporheltě, hlavu ušku ze zdi klesu z hrdličku, do blůz lézl nohama do gatí rukama. Jak se začal motat po izbě, děcka byly v tu ranu vlezené pod postelu a stará Trčena jenom klůčovou důrku nahlédala, až se ta hůlava přežene. Žulí se vrátil pro obušek a když by růst cíkačky, to zjistil, že nemá helmu, lebo v ní měla kočka koťata. Však nenadarmo se říká, že prša je z divoký vajec, lebo nás přihoní všetkých tak dohůkal, že než jsme zešrubovali hadice, bylo z chalupy popelisko. Vždycky hlásal, co hoří, nechat hořat a zachraňovat okolí. Jednu uhlédl, jak se oknama valí dým z chalupy. Vletěl k sousedom, kde nikdo nebyl doma a začal zachraňovat. Vylúpal jim kachlové kamna, že už jich nikdo nedal dohromady, a vyvalil troje dveře i s futrama. Zečkera sousedila s hořícím domem, poléval vodu, že Malta opadala až na tíhly. Když tím byl hotový a vylezl na ulicu, zjistil, že nic nehořalo. Lebo ten dým, co se valil z okem, byl ze spálených buchet. Když si volali ze sousední dědiny, že u ní hoří, Trča doletěl s vyplazeným jazykem k telefonu a zařval.
9: Tady je tento náčelník Trča. Jsme v pohotovosti. Udržujte požár. Za hodinu jsme tam.
7: Vpadl do hospody a vybřeskli.
9: Chlape, ještě jednu rundu dokola, pivo navrch a jedem.
7: Tak když tam dojeli, to ředníci už míšali Maltu na novou chalupu.
9: No, jináč to byl dobrý chlap, jenomže mu to v té jeho hlavě někdy myslelo na jinší notečku. Ale jednou to dorazil na čisto. Na slavnostní schůzi se jednalo, co se má vyšít na nový prápor. Trča si vzal slovo a pronesl.
10: Hlavní výbore, ty na tento, já bych na tento prápor navrhl, teda heslo, co ča nepálí, nehas.
7: A tým dněm chudák náčelník Trča dohasil.
3: Milí žáci, Dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
2: Seďte, to je dobrý.
3: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
2: Tak to už bude záležet na nich, no, jestli se nechají chytit přičinu. No. Paní...
3: Slečna.
2: Slečno...
3: Netečná.
2: Netečná, ano. Já jsem neužil.
3: No to já taky ne.
2: Ale já se jmenuju Neužil.
3: Jo, vy se pardon,
2: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přijít na závěrečné zkoušce?
3: Neměla jsem příležitost.
2: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
3: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
2: Ano.
3: No, tak například tady jsou kasaři.
2: Ano.
3: Tady bytaři.
2: Ano.
3: No, tamhle už jsou tuneláři. No. No, pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
2: Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
3: Nevypadají, víte.
2: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
3: To jo.
2: Nenápadnost. No, k vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě obrat 1500 cizinců,
3: no,
2: víte?
3: No.
2: Jakže vám to galerka říká?
3: Ručka šmátralka.
2: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
3: Dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
2: Vyberte, koho chcete.
3: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
11: Tady, ano.
3: Ano, tak prosím.
11: Dobrý den, prosím vás. No. Děkuji.
2: Ano.
3: Tak to je šikovný děvče.
2: Jo. No. Že tam tlačí na někoho. Ne, mrška. Ahoj, Brodíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
11: Ne, já už jsem tu po třetí.
2: Ale, a na čem pak si vyhořela?
3: Ale ne, na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala. A úspěšně poskytování služeb. Ona začínala na E55, tam jste jí mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
2: A proč si toho nechala, Brožíková?
11: No víte, mě vadil ten přechod.
2: Hraniční přechod Cína?
3: Ne, přechod na euro. No. Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama Furtmáro. No. Tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
2: No, já myslím, že v těch službách by si dělala víc, ne?
11: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
3: No, tak já já už bych začala zkoušku.
2: Začně.
3: Jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček.
2: Ano,
3: stranou, že... No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla o obra.
11: Ano.
3: No, tak začni.
11: Tak, no. Takže.
3: A klid.
11: Jo, tak.
3: No to.
11: Tak.
3: Že jo, to.
11: Guten Tag.
3: Lejte, tato.
11: Entschuldigen Sie bitte. No. Ich suche Wenzelplatz.
3: Da.
11: Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
2: Hrosto milá, ale nevím, co říkala.
3: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientelu.
2: No, tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
11: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
3: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl,
11: jo.
3: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jak pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Aha. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
1: Teda?
3: Rožíko vás, no.
11: Jusilko, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlíka teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
3: Nemůžeš, no.
1: Ale, ano.
3: Ale můžeš, můžeš.
1: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale mám podmínku.
11: Ano. To já taky, na dva roky.
1: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni. Aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát. Aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
3: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
1: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši asi... Já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
11: Ano. Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
1: Ale jako, jo. Já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
3: No. Německýho turistu, jo? No. Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
1: Můžu?
3: Rozumíte, jako komplice.

0: spojka.
1: No, spojka, spojka, to je... Spojka, ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tamhle, dělej mi první spojku, jo? Šmajska, jo? Spojka,
0: jo.
1: Spojka. No a já jdu v klidu pryč.
0: Ty.
1: Protože já nic bez, nemám.
2: Bez.
0: To je fakt úžasný. Pani Šelko, vy jste opravdu, opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
1: Mě to no, baví, to je, mě to baví.
2: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
1: Panečku, ty budou koukat, to, tam se bude krásně to víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Pane inspektore, no. Tak kvalitní. Jako u nás se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, no, že?
0: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
1: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
3: Udělala vám, co chcete.
1: No tak počkejte, tak.
0: Jo, tak já...
1: Helejte, tadyhle, tak... Tady,
2: jo, dobře.
1: No, pomoz panu inspektorovi.
0: Ukažte.
1: No, on ti pak dá dobrou známku.
0: Ježiš, Orgáne, vy jste teda kávka.
1: Ježiš, marnátorská pačko. Já se vždycky tak rozčílim.
2: Ne, a to se nevomlouvejte. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
1: No,
2: tak. Takže... Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
1: Ano, ano, ty jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové.
0: Jo? A ty mám taky obrat?
1: Ne! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovti jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak nemá, tak nedávají, co? No pozor!
0: Aha.
1: A když nedávají pozor, tak ty musíš mít, co?
0: Antikoncepci.
1: Ano, bože! Pro Krista pána!
0: Nebo ne, že jo?
1: Skutečně rozčílila moc.
0: Čo?
1: Promiňte mi to.
2: Tak já začnu jako, já začnu, jo?
1: Tak, ano.
2: Tak koukám.
1: To jsou zkoušky.
2: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam koukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
1: Co bude? Co bude, Brožíková?
0: Bude 12.
2: Nebo ne? Voda má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
1: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to, Brožíková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku. Ještě neměla.
2: Ano, ano.
1: No, ještě neměla. Brožíková, ty si stoupnou tamhle.
0: Za to nemůžu.
1: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
2: Já.
1: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo? A velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo? Hodinářem, to byste neřekl. Hodinářem Hanušem.
2: Hanuš,
1: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo. Tam je Týnský chrám.
2: Týnský, jo.
1: Bim Bam House.
2: Bim Bam House,
1: no, no, a uprostřed toho náměstí, jo,
2: no,
1: je socha Jana Husa.
2: Hus,
1: jo,
2: Feuer, Feuer.
1: Ne, Feuer, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, tam se koukněte, jo, a tam je

0: Staroměstská radnice.
1: Jaše.
0: A teď, když se kouknete dozadu, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. Tak vidíte, ale takhle se to dělá v Rožíková tlačenice.
1: No výbor, brilantní, teda netečná. Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozni, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha, a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Matíje a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, Měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tigre, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho. To zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče. Ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle, to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie Dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zelném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu, asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sudkulatý rystupě. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sudkulatý rystupě, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babělým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty. Nakudrnatili se mu vlasy, už tak dost kudrnatý. On už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, ty a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takhle ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, koltinou! Koltinou! Říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda?
4: Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek.
5: Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda.
4: Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek.
5: Jinou odpověď Ruda neznal. No, oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda. Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš s sebou peněz?
4: Proč?
5: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
4: Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
5: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
4: Ty letuško poslouka, kde se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
5: Nebuďte zprostej, prosím vás.
4: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
5: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
4: Já jsem o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
5: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval, aby ho tam popsal, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí ze stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo, ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit, čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo? Vladimír říkal, prosím tě, jsi normální, že jak se to lekáš? To je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, jsi normální? Ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo? On už se otočil jenom takhle, jo? A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to! Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup, bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako Muskano, Fernie, Biasny, Nidrug, Dan, Abrech, Fernie, Dan, Jensef, Verden, Dan, a Ruda dělal A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borš dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo, hele, říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kovanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec, no tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, a to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel, hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollovej zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
6: A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každý ho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého, netuště říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prý si jde pro klíče.
7: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
6: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
7: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Prej černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde.
6: No a takhle chodil další a další, 20., 30., přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda,
8: Prostě, ale já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom zemičku, tak ať se pro to probává ta staví. Co já už mám dělat? Víte, já tady jsem úplně namidlenej, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už.
5: No, děsně byl naštvaný, jakože. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. I takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten Chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, nechci okamžitě do starých Těstejánce 49, odlet Praha, New York. Opakuji, inženýr Chroustal, nechci okamžitě do starých Těstejánce 49, odlet Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodej, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a, to, a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kdesi. Chroustal. Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
4: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
5: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez chrostala, ty horší.
4: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit?
5: Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce, chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne, ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to, ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Harmonici. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistého brněnštino a jim říká, hoši, nic z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že? A on si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme to rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Chlapci. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně. Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odporný sen, cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8 až 15. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani mejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo. Každých 5 minut, jo. Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo. Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral. A najednou ze zadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, prosím pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův?
6: A to ja widziałem pierwszy raz, żeby ktoś przyszedł i chciał kupić drewniaki dla siebie. No to jak panowie chcą, no to proszę bardzo, panowie mogą miał. Dobrze. Jaki kolor, proszę bardzo? Czerny byśmy chcieli, to jest modni, nie? Tak, no czarny kolor, to jest taki bardzo seriozny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierzy. A wziął metr, a mnie żyje. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną, a weźli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, pač poprvé někdo si přišel na míru koupit raket. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. A tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
9: ty jsi hajzel, Franto, jo?
6: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat Frantovi, asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt, jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Barbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a čověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
1: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
1: Myslíte silo, jo?
0: No to silo, no...
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskovolové a všecko. A on ťapal před náma, ten náměstek, jo. 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantiku, kde seš? Frantichu,
1: říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo bejt, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantichu.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, mi dichiaro questo oltraggio, ma la gelosia se che tu...
0: Já nemám Frantika tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantiku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bej.
0: Frantiku, já už nemůžu. Frantiku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantiku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
0: To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári!" Oni řekli: "Zdravo!" A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: "Tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo?" A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: "Posíšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo?" "A kdo, Frantíku?" "Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka." "Kdo?" "Ten náš šéf, že?" "Náš šéf, Američanka?" "No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo." "No tak co, no tak se tak o sebe zakosli, no tak o co jde, že?" Po to nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: "Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to..." "Ale proč, nebo co?" "Teď já jsem přece to nemohl říct, já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?" "Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce, tak jak on to mohl říct?" "Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytahat za ouško." No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: "Ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole." Říkal: "No to je možný, no a co?" "No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu." Říkám: "Proč?" "Hopni do rigolu." Tak se nedalo nic moc namítat, že jo? Já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudli babkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal: "Jak se ti šlapy?" Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal: "Baf to si zlikl, co?" Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl.
1: Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu, půjdem a šlíme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolf a pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo? A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, na mě přivěsila a teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jo, jo. Pořád se něco děje.

0: No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jací jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
1: Rádio Jih Cymbálka.

ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimovic skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých brečťanem a strouchně bělé mlýnské kolo, ale když si to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jakoby myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl a v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozjídl se, pošalandí a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář, práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte, hned to semenem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad košče, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hub do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na babské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník.

Je aspoň u řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Prásl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu. A vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysměčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítily. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlynář, nebo na tebe vemu mokrý provaz a to bude ještě horší. Ale čert, že ne. Dokud mu prý mlynář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlynář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlynář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopyto. Mlynář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nazvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo, tak? Tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlynář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopitem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a sloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu síru semelu. Taky semelu, povídá mlynář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhevně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlynář popato bažandí péro, co vypadlo čertovi z klobouku a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopitem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak, a máme semleto, řekl mlynář. Smet to všechno do pytle a čerta odvázal. A kdybys příště zase něco potřeboval, jen co neostýchej a přijď. Čert jenom něco zahučel, popad pytel a byl pryč. Jen se za ním začmoudilo. No a od té doby měl mlynář zase pokoj.

čteníčko. Začíná už pátá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravak a jehož autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak Ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelínský. Často, co i všecko nové.

Včera už mi bylo o cosi lepší jak v pátek, bo víkend jsem skoro furt enem ležel, střídavě usinal, ve snu hodil mimozemšťany po zarubku ze zbíječku a ti se mi před očami měnili na zmenšené kopie té Osvaldové ze Superstar. No zabava jak cip. Potem jsem se zazbudil, chlempal čaj a žral prašky co 6 hodin. Žradlu jsem moc nedal, enem suché rohlíky. Však víte, jaká je chřipka svině. Člověk nemá chuť dýchať, natuž co si k žrač. Sobotu se mi sem tam zdalo, jak by mi kdo si zvonil, ale zasem vždycky usnul. V nedělu odpoledně mě zbudil telefon. Volala mama, že mě zháňala v pátek v robotě a tam jí řekli, že jsem chory. Tuž mi volala v sobotu, ale celý den jsem to nebral. Potem mě zdrbala, čemu nezavolám, že by mi přišla cosik navařit a vyprat spocené hadry. Tuž to je fajné. Vzpomene si na mě třetí den a ještě mě napomíná jak malého haranta, místo toho, aby přišla. Pravil jsem jí, že nic nepotřebuju a že mám enem spalničky. Tuž mi na to popřala, ať se pořádně vyležím a zavěsila. Pri spalničky. Tuž ta je inteligentní jak moderátor z Neváhy a Toč. K večeru jsem se už přestěhoval z ložnice do obývačky, bo po praškách se mi vždycky uleví a chtěl jsem se podívat, co je nového v té černé bedni. No ale hlavně, bo to propocené lůžko už smrdělo, jak když necháte risotto v hrncu týden na pecu. Už umím naspaměť celý televizní program a teď jsem si zařadil všecké ty stanice podle abecedy, bo ležet mi jde, ale jak mám zajít do kuchyni, jsem hned hotový. Akurát mě nasrali ve frontě magazinu, bo jakýsi hňub zahral škatule hybtě se a přeházal stanice. A včil je první nová a co já s tím? Zvyk je ocelové triko. Vraťte mi čete na první místo. Jak jsem propotil všecké dvě pyžama, co mám, vylehávám včil v trikách, co jsem na sobě neměl tak 10 roku a co jsem našel v šifoneře úplně v zadku. Ty bych si na sebe nevzal ani do sklepa, bo v nich vypadám jak reklama na staré časy. Hned jak se mi uleví, vyhážu všecké ty hadry, bo tam jsou aj také, co pamatuju Spartakiadu. No ale kdo ví, jestli se mi ještě kdy uleví. Čaj už mi leze aj ušami, tuž abych mu dodal trošku chuti, kipnul jsem si tam trošku slivky, prášky ne prášky. Filku jsem aj uvažoval, že bych si cosik přečítal, ale ty knížky jsou také těžké a já jsem utahaný, jak by jsem skákal po jedné noze na bazaly a zpátky. Tuž čumím na hybací obrázky a rozmýšlám, jestli už nemůžu být zavislák. Včera jsem se tež zadíval na jakýsi seriál na romantice, do reklamy daleko a mi se chtělo z tého čaja chcať, jak přepitému velbloudovi. Tu jsem se rozhlížel po obyvačce, jestli tam neleží jakási prázdná flaška. Hned jsem se zastyděl, bo tak hluboko bych neklesnul. Tu jsem dal hlasitost na plné kule, odbelhal se na hajzel, snažil se trefit s čajem do mísy a přitým čuměl přes otevřené dveře na televizu a hned potom jsem se zas odbelhal do pelecha. Tuž mi toho ani moc neuteklo, jak nepočítám těch parů deci na zemi. Horší jsou ale ty mikrospánky, co mě sem tam z únavy přepadnu. To mám potom promíchaný seriál s dokumentem o přírodě a včel, jak to vlastně bylo. Měl ten chachar poměr s tu černovlásku anebo s tím kočkodanem. Tuž asi si ten čaj nebudu vylepšovat tu slivku.

jak se naučit 4 čísla. Zítra ráno jdu do doktora na kontrolu. Tuž doufám, že mě v pondělí už pošle na šichtu. Ne, že by jsem tam spíchal, bo ti gizdi, co si tam valují šunky a robia, že robia, mi vůbec nechybia. Ale už je mi celkem fajně a z tého vyvalování doma už mi hrabe. Ráno jsem po prášku ještě na chvíli zalehnul a zbudila mě v 11 pošťačka akurát na další prášek. Nisla mi jakési grekomando. Jak jsem jí podepisoval ten listek, jak si divně se zašklebila a odstupila o metr dozadu. Tu už jsem pochopil, že ty hadry, co v nich hnipu, už by zasloužili vyprať, anebo spalit. Rekomando byl nový pipín ku platební kartě. Tuž do dupy, moje staré číslo už jsem za těch pár roků měl vyťukat na bankomatu a jak by mě zbudili o půlnoci a včil mi zas robia maras v pale. To zas budu půl roka u priora vzpomínat, co to mám za numero. A jak se 3 razy pomilím, zas budu stať řadu v přivoze ve spořce, kaj chodím rad jak cip. Raz mi stamať volala baba a prý, že pro mě mají jakéhosi osobního bankéřa či kterého šlaka. Hned jsem si představil chlopa jak Bruce Willis s kufříkem přikurtovaným k pazuře a v ním všecké moje chechtaky, jak za mnou chodí jak zamilovaná veverka. Vysvětlovala mi, že to je trochu inač. Zoptal jsem se té robky, na co by mi to bylo, a trochu pyšný, že si vybrali zrovna mě. Jsem se aj zoptal, kaj na mě přišli. Začala mě přesvědčovat, že to je výhodné, že nebudu muset s každou capinu stať v řadě, ale že zavolám, domluvím se na hodinu, přijdu a hotové. A že si mě vybrali enem mě, ale náhodně různé další chachary, co o nich mají účet. Třetí zastupcem druhého náměstka ředitela OZO počínaje a starým Demeterem z Kuřího rynka konče. Tuž to by trochu spadnul hřebínek, ale znělo to fajně. Jak mi ale paru razy zežral baňkomat kartu a já jsem té robce volal, že se bez chechtaku, které nutně potřebuju, a jestli mi tu kartu přinese zpátky ona, neměla už taký milý hlas, jak na počátku. Tuž co se dá robiť? Však jsou to jenom 4 čísla. Mám volný víkend, tuž si to budu vryvať do paly. A při nejhorším si to napíšu fixem na druhou stranu.

robte dobré skutky, dostanete do budky. Včera jsem byl konečně na šichtě. Sice dlouhé pochody mi ještě moc nesvědča, ale mezi partiu jsem se cítil lepší jak doma, bo tam už jsem si ku koncu připadal jak v hrobce. Ráno na zastávce všecko přistarím, ale ku podivu mi ty závody v přetlačování a v běhu na 10 metrů přes překážky nevadily. Těsně před volným sedadlem mě předběhnul taky mladý turista s batohem na hřbetě, ale čerdovem. Po mně stejně ještě bolela řič ze soboty, tu jsem radši celou cestu stál. Sobota stala fakt za to. V sobotu jsem si užíval po obědovu siestu. Lapil jsem si tak u okna, srkal turka čučel ven, jak tam litají také fajné nadýchané vločky. Jedna se přilepila na okno, tuž si říkám, to jsou borci tam nahůře. Kura, to jsou majstři. Možná bych u té přírodní televize aj zachrapal, ale naraz zvonek. Sousedka z přízemí. Taká fajná pohádková babka. Úsměv jak ředitel stražné věže a prý, jestli by se mě byl tak hodný a nepomohl jí s uklidem sněha před barakem. Na ňu je týden a ona předevčírem už klhla na ledě a dobila si koleno. Tuž čemu ní? Sice se mi po chřipce moc nechtělo, ale však dobrý skutek se hodí, no ní? A navíc, co je paru vloček pro chlapa jak já? Poděkovala a odspíchala k výtahu krokem milicionáře na 1. maja po nabitým koleni ani památky. Tuž to mi bylo podezřelé, ale co? Oblek jsem se jak Messner, bo venku bylo minus 28, ale ten teploměr nemůžu brát moc vážně, bo jak jsem raz zkušal na maminu radu zavařovat okurky, asi jsem ho dodrbal. Vzal jsem hrablo dole na chodbě a vyšel před barak. Asi jsem se měl vzat pořádné buty, ani domace korkové cukle od ťamanu, bo enem jsem šlapnul na chodník před domem, řiď burger jak Romanov a už jsem brusil kostrč. Kolem šly zrovna dvě také fajné dvacítky, tuž jsem se přes ty mžitky před očami usmal a pravil, že let je fajný a že asi se vrátím pro brusle. Asi mi to nespolkli, bo se začali řechtať a pravili cosi o navalených duchocách. Postavil jsem se na nohy a zaril hrablem v tým bílým betoně a jsem ho malem zlomil. Tuž do dupy to je tvrdé, jak ten citron, co jsem před půl rokem zapomněl vzadu v ledničce. Chvíli jsem se trápil s tu bílou sračku, ale po půl hodině, jak mi prokopaná cesta zazapadala, jsem se rozzuřil, proklel ty pajtaže nahůře a zkoušel mavať hrablem ve vzduchu, abych ten maraz odmetl ještě než dopadně na chodník. Malem jsem sejmul tu nadrženou susedku, která to naštěstí pochopila jako výzvu a pozvala mě na večeru. Tuž ale taky zúfalec zas nejsem. Za další čtvrt hodinu už jsem měl síly jak bager z prasku převodovku, tuž jsem zapnul mozek. Na to se musí inač. Naštěstí je v baraku pytel ze solu, tu jsem ho dotáhnul ven, dvakrát sebu ještě jebnul a nakonec to úspěšně posypal. Nejsem žádný harpagon, tu jsem se při sypání pořádně rozmachoval. Jak na svinu šla právě kolem taká stará kožuchová manekina s takým tým čoklem, co se vleze do kabelky a i s klíčami a pudřenku a v nouzi zastoupí chlapa. Baba začala řvat jak gubarev, když mu Remek mačkal špatně knofle. A pes kvičel jak špatně trefený bravek, bo posypová sůl v očach, to je maras. Schoval jsem se ve vchodě a počkal, až půjde do dupy. Ta čtvrthodinka akurát stačila. Já jsem si mezi tím přečítal všecké novinky na vyvěsce, na které jsem nikdy neměl čas. A sníh mezi tím pěkně natal a potom jsem enem tu hnusnu rozměklu sračku hrablem zhrnul, hned jak jsem se znovu postavil na nohy. Sklidil jsem bebechy, vytáhnul mříž na buty, která mi sloužila jako pojistka dveří a valil vytáhem dom do tepla. U dveří mi zatlo. Kura, kaj mám klíče? Třikrát jsem se prošacoval od čapky až po ponožky jak teplý celník. Já vůl jsem jich zabuchnul doma. Co včil? První mě napadlo zavolat hasiče, ale vzpomněl jsem si, jak raz navalený Láďa, ten, co se motá kolem těch novin, vypravil také storky s hasičami, že ho podezřívám, že má s nimi smluvu a jak není o čím psát, tu jezdí s nimi na výjezdy. A že by se mi dvakrát chtělo vidět se místo té pravidelné zoo na koncu novackých zpráv, tuž to ní. Pravil jsem si,
že zkusím tu babku, kvůli které se mi to vlastně stalo. Zazvonil jsem a čekal. Za chvíli mi otevřela naježená zamračená čarodějnica, o které jsem si chvíli myslel, že je to kdosi kiny. Jak jsem se jí zoptal, jestli nemá jaké si k nařadí, tuže pri ní a že čemu otravuju ju, a obtiskla mi kukátko na ksicht. Ľudia jsou svině vděčné. Tež mě napadlo, že bych to zkusil po balkonách, ale v té kose bych tam bez tak přimrznul a už jsem se viděl druhý den v Blesku s titulkem Ostravský Spider-Man. A navíc nemám balkon. Tuž nezbylo mi nic jiné, jak zajíst za mamu, bo ta má ode mě klíče. Ještě, že meška tak blízko, ale v těch cuklách to stejnách byla dálka jak cip. Naštěstí se celkem rychle obalili sněhem, tuž jsem aspoň nevypadal napadně. Mama mě první spadla, jestli jsem blbý, že chodím po venku v papučách a potom ještě čemu mě zavolám, než přijdu, že by zrobila buchtu. Než by se mi to vysvětlil, radši jsem zbalil klíče a valil dom. Na dobré skutky se už můžu vysrať. No ale možná, že si mě ta babka spletla s kýmsi jiným. No ní.

nedělní oběd u našich. V sobotu se mě asi mamě zželelo, jak mě viděla v těch sněhových papučách, tož mi večer volala, jestli nechcu přijít v nedělu na rodiny oběd. Potom mi ale došlo, že možná jenom chce zpátky ten kastrol, co mi pojčala s tím žradlem, jak mi donesla ten dopis vojny. Ráno jsem ho oškrabal od těch plesnivých zbytků, ale moc to nešlo. Tu jsem to hodil do vany a pustil na něho sprchu. Mezitím jsem rozmýšlel, co si obleču, bo včerejší orientační běh sněhem v pantoflách zanechal následky. Mám rýmu jak cip. Jak jsem se prohrabával hadrami v šifoněře, polovičku jsem vyhazal na zem. Bo jak jsem viděl ty hadry z katalogu Zima 75, rozhodnul jsem se, že se budu oblíkat modernější, ať si o mě robí nemyslá, že jsem starý cip. Jak jsem se tak tím hrabal, zjistil jsem, že většinu těch hadrů